0: lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
1: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
2: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí, jednoducho nie je to důstojné.
1: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
3: První část, kterou tady vidíte, je komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí částí jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
1: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
4: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo ta, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 40, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
1: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
5: Prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu. A já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
1: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
3: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará, a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
1: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košutce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
6: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
7: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
8: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi baví někam vylezet. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band, jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
1: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dělají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
8: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
9: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem 2. historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
10: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
11: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
12: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let

0: návštěvníci.
1: Opět se povedl pomník nebo památník letců mrav a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
2: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
3: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný. Zlomený křídlo, pěkný.
0: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
4: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers z Plzně Líně. Jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
0: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Britníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomám třeba taťko, má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která

0: sdružuje 6 umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
1: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
0: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
2: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladak do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím globáním, že to jsem zjistil ten negativ.
1: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
3: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
4: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
5: Takže můžeme, děkujeme.
6: Skrze Krista našeho Pána.
7: Teďka symbolicky si dovolím.
8: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, doulůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
9: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
10: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
4: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
8: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
4: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
8: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel, je například celá Amfora. Známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají, nejenže pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
11: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
4: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
12: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
3: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
13: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
14: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
15: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
13: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
14: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok by ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuji odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
13: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
16: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
13: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
15: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
3: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi. V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
17: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
3: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
17: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
18: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
3: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
19: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
3: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava. Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3+KK a vy máte teda 17+.
1: A těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3+KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Tak. Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Se připravil,
0: ano, tam jak dlouho.
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let, od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival. Takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby. Takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedii s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladí si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky. Ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích. Protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zamekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park. No. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuji za návštěvu, moc děkuji za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuji za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany země koule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na země kouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Prochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat a měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karel IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopíru na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šebeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
5: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnesiž kultovního seriálu Modrava. Ale za parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
9: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
10: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé Chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba na treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
11: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
12: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka Kolomaznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahoceně nastoupané metry.
10: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čež se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vichřice. Odsud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zříceni na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kařatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklov. Abych ovšem nemusel odpily zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklov, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem. Já jsem za to rád. Myslím si, že si to povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemohli jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemě. Jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a bude celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak, aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košuce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivuju právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by jim mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život tanci.
4: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi mámy někam vyleze. Jinak koukají na televizi, nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band, jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
12: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován pěti členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
13: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
11: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
14: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi.

0: Mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
1: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers Plzně Líně, jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
0: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Sklatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrátky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu frézku a to mě asi nejvíc zaujala. Pomám třeba taťko, já má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrátky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje šest umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historii.

0: historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
1: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladat do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím bloubáním, že to jsem zjistil ten negativ.
2: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
3: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
4: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
5: Takže můžeme, děkujeme.
6: Skrze Krista našeho Pána.
7: Teďka symbolicky si dovolím.
8: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, doulůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
9: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
10: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
4: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
8: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
4: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
8: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora. Známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejen, že pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
11: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
4: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu, během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
12: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
3: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
13: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
14: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
15: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
13: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
14: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok by ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuji odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
13: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
16: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
13: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
15: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
3: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
17: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
18: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence, a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
17: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
18: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky, no a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
19: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
17: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických nových projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
20: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
17: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v roubě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo, nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když jsme zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám. Tak.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste připravil, ano, přesně. Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a my jste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice. Teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. Hmm. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedií s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Hmm. 3 dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky. Ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu, to znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Mm. Kromě tedy těch 3 představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Mm-hmm. Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park. No. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuji za návštěvu, moc děkuji za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuji za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany země koule, my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat a měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopíru na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šebeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
5: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnesiž kultovního seriálu Modrava. Ale za parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už na údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
9: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
10: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejít nějakou celoodpruženou krosku, ale celé Chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslavy na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čelodnicích máme už téměř vystaráno.
11: Jakmile se vyškrabeme nad Čelodnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hrusnější.
12: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čelodnického potoka Kolomaznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
10: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vichřice. Odtud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ve které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Bychlov. Abych ovšem nemusel odpily zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřipského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat k hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyrok v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem a já jsem za to rád. Myslím si, že se tomu povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tým případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemohli jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí. Jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava. A potom vzadu je střelnice, čím jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, bude celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak, aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košutce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
9: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že se to seniori opět užijí.
10: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.
0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
11: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
12: Líbí se mi, jsou to hezký písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
13: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
14: Já už se tancím nějakých 20-30 let a je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi mámy někam vyleze. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
9: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
15: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
11: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dělají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
16: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
17: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
19: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
20: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a odevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
18: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
21: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
22: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
23: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný, zlomený křídlo.
18: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
20: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrátky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomáhám třeba taťko, má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médií i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje šest umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenové kusy, takhle naskladat do toho Hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím gloubáním, že to jsem zdýznul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová.

0: Vachová.
1: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
2: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
3: Takže můžeme, děkujeme.
4: Skrze Krista našeho Pána.
5: Teďka symbolicky si dovolím.
6: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, to lůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
7: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
8: Není přehnané říct, že pro Hamzovu léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
2: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
6: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
2: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
6: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora, známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejen, že pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
9: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
2: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
10: No, je to skutečně krásný a
0: Myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je, myslím, základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
1: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
10: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
11: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
12: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
10: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
11: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
10: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
13: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
10: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
12: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
1: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
14: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
15: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence, a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
14: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
15: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
16: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě pro to superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
14: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
17: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
14: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: Zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Tak. Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní EZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano,
0: tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas.
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude a už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedii s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil,
1: parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si daj nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky. Ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park, no. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními od někud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve druhém století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, ne dostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších, v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kryje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašper.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopíru na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve, výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šibeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
9: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes již kultovního seriálu Modrava. Ale za parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z Kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
10: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
11: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
12: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
13: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka Kolomaznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
11: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čež se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Lichřice. Odtud se dá svět ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Simburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojím na červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklov. Abych ovšem nemusel odtudy zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském Obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem. Já jsem za to rád. Myslím si, že se k tomu povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky. Máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu. To jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá. Je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemě, jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo ta, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košutce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá a myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivuju právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat a my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už jsem tady nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký a je to pro radost, že mi bábí někam vylezem. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band, jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
12: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován pěti členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
13: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a odevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
11: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
14: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
15: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
16: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali nádherný zlomený křídlo.
11: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
13: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers Plzně Líně, jsou tady letadla z Leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
11: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Britníková.

0: budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme vyzkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujala. Pomám třeba taťko, já má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolina Davidová, Televize V1.
0: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médií i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje 6 umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladat do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím gloubáním, že to jsem zdísnul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
11: Hamzova léčebna v Lůži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon

0: který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
1: Takže můžeme, děkujeme.
2: Skrze Krista našeho Pána.
3: Teďka symbolicky si dovolím.
4: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, to lůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
5: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
6: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
0: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
4: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
0: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
4: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora, známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejen, že pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
7: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
0: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu, během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
8: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
9: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
10: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
11: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
12: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
10: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
11: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
10: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
13: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
10: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
12: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
9: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
14: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
15: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence, a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
14: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
15: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
16: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě pro to superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
14: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
17: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
14: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
9: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámeční pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Hmm. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když zase jsme se... pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě. Hmm.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3+ KK a vy máte teda 17+.
1: A těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3+ KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám. Tak. Hmm.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano,
0: jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozína ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a my jste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice. Teď už děláme 4. ročník a letos a je to vždycky vyprodaný, musím jako poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival. Takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedii s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Hmm. Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaké jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky, ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Mm-hmm. Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Mm-hmm. Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park, no. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuji za návštěvu, moc děkuji za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuji za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany země koule, my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na země kouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Prochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šebeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
5: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu Policie České republiky, která je nedílnou součástí dnesiž kultovního seriálu Modrava. Ale za Parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou Policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
9: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
10: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba na treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
11: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
12: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka Kolomaznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahoceně nastoupané metry.
10: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sízná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Lichtice. Odtud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklo. Abych ovšem nemusel odtud zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyrok v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem. Já jsem za to rád. Myslím si, že si v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí. Jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava. A potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a bude celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košutce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivuju právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život tanci.
4: Já už jsem tady nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi bámy někam vylezem. Jinak koukají na televizi, nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
12: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován pěti členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
13: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
11: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
14: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
15: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
16: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali nádherný zlomený křídlo.
11: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
13: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers Plzně Líně, jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
11: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Britníková.

Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.

0: zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
1: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
2: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujala. Pomám třeba taťko, já má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
3: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
4: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
3: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
5: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
6: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
7: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
6: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
8: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
6: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
8: která združuje šest umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
6: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
8: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
9: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladak do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím globáním, že to jsem zdysnul ten negativ.
6: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
5: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
10: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
11: Takže můžeme.
12: Skrze Krista našeho Pána.
13: Teďka symbolicky si dovolím. Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, to lůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě

0: Je pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
1: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
2: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
3: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
0: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
3: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
0: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora. Známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejen, že pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
4: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
3: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu, během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
5: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
6: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
7: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
8: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. ten systém v třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
9: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
7: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
8: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok by ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuji odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
7: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
10: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
7: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
9: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
6: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
11: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
12: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
11: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
12: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
13: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
11: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
14: Dokáže odbavit velké množství výhovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
11: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den, dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok, protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: A těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám. Tak.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní EZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano,
0: vy jste tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival. Takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby. Takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedii s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladí si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si daj nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky, ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky i s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park. No. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuji za návštěvu, moc děkuji za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuji za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními od někud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů

0: si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
1: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
0: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
1: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
0: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
2: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
0: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
2: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
3: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována.
4: Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
0: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka Strážců hranice.
5: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
6: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé hřopíky, které jsou vyznačené na mapě.
0: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
6: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
0: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
7: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve, výjimečně,
8: ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších. Netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
6: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šebeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kešperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
4: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu Policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes již kultovního seriálu Modrava. Ale za Prokem na náměstí vyfotíme se před služebnou Policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
6: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
9: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z Kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
10: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
11: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé Chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
12: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
13: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolo Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahoceně nastoupané metry.
11: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, načež se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sízná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vítřice. Odtud se dá svět ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zříceni na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cyklostezce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duchlov. Abych ovšem nemusel odtudy zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat k hradu Buklov, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
9: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem a já jsem za to rád. Myslím si, že se tomu povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemohli jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí. Jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava. A potom vzadu je střelnice, čím jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo ta, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, bude celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak, aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košice a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že se to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi mámy někam vyleze. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dělají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora. Vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem 2. historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
12: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován pěti členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
13: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedných oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
11: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
14: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
15: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
16: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný, zlomený křídlo.
11: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
13: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers z Plzně Líně, jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
11: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme

0: uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
2: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
3: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
4: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
3: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médií i generacemi autorů.
5: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
3: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
5: která združuje šest umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
3: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
5: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
6: Takže představíte, že máte ty polystyrenové kusy, takhle naskladat do toho Hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím gloubáním, že to jsem zdýznul ten negativ.
3: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
7: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
8: Takže můžeme, děkujeme.
9: Skrze Krista našeho Pána.
10: Teďka symbolicky si dovolím.
11: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, doulůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
12: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá

0: Především zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
1: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
2: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
3: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
2: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
3: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora, známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se dá i dá říct. A ti nám pomáhají nejen, že pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
4: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
2: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu, během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
5: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
6: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
7: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
8: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
9: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
7: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
8: jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 m2, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuji odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
7: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
10: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
7: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
9: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
6: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
11: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
12: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
11: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
12: Mezi ty hlavní uživatelé, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
13: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
11: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
14: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
11: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když jsme zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní EZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste připravil, ano,
0: tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavila v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. Hmm. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit.
0: Jasně.
1: My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedii s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v Zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.

0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaké jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouk, ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma lůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli. Mm-hmm.
0: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně, čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park, no. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany země koule, my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na země kouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takovéhoto malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat a měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, ne dostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka Strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
2: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
2: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
7: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
2: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šibeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
5: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu Policie České republiky, která je nedílnou součástí dnesiž kultovního seriálu Modrava, ale za Parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou Policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
2: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
8: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
9: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejít nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba na treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
10: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
11: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolem Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
9: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, načež se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vichřice. Odtud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zříceni na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklo. Abych ovšem nemusel odtud zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem a já jsem za to rád. Myslím si, že se v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky. Máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu. To jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá. Je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí, jednoducho nie je to důstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, je komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí částí jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košice a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že se to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi baví někam vylezet. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
1: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dělají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
8: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
9: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
10: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
11: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
12: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy 90. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
10: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
13: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
14: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
15: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný, zlomený křídlo.
10: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
12: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers z Plzně Líně, jsou tady letadla z Leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force pod Hořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
10: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomám třeba taťko, já mám takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu.

0: Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
1: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
2: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
1: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
3: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
1: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
3: která združuje šest umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
1: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
3: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
4: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladat do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím globáním, že to jsem zjistil ten negativ.
1: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
5: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
6: Takže můžeme, děkujeme.
7: Skrze Krista našeho Pána.
8: Teďka symbolicky si dovolím.
9: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, doulůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
10: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
11: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
5: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými

0: psychickými obtížemi.
1: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
0: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
1: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora. Známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejen, že pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
2: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
0: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
3: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
4: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
5: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
6: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
7: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
5: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
6: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 m2, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok by ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
5: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
8: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
5: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
7: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
4: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
9: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
10: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
9: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
10: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
11: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
9: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
12: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
9: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den, dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: Zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní EZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano,
0: tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let, od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas.
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival. Takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedii s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si daj nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky, ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park, no. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř tři čtvrtě zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními od někaď úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve druhém století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Prochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960. Takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemenné žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, ne dostatečně frekventovanou cestu z Kašperku.

0: Vysokých hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
0: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších, v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
2: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
3: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
4: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé hřopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
4: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
5: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
4: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šebeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla, to je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincel žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
2: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes již kultovního seriálu Modrava. Ale za Parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si nazad na baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
4: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
6: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
7: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý. Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. Uboží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
8: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
7: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolem Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry. Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou 0,5 litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vichřice. Odtud se dá svět ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské Lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duchlov. Abych ovšem nemusel odpily zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany Chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyšprábat ke hradu Buchlo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
6: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem. Já jsem za to rád. Myslím si, že si v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci, to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí. Jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košuce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z

0: naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
1: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivuju právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi bámy někam vylezem. Jinak koukají na televizi, nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
12: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
13: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedných oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
11: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
14: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
15: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
16: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali nádherný zlomený křídlo.
11: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
13: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers Plzně Líně, jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
11: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Britníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrátky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu frézku a to mě asi nejvíc zaujala. Pomám třeba taťko, já má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrátky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: V Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna

0: a galerii.
1: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
2: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěná. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
1: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
2: která sdružuje 6 umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
1: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
2: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
3: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladak do toho Hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím gloubáním, že to jsem zdýznul ten negativ.
1: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
5: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
6: Takže můžeme,
7: skrze Krista našeho Pána.
8: Teďka symbolicky si dovolím.
9: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, to lůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
10: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Vojedník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
11: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
5: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
9: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
5: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria

0: se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
1: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora, známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejen, že pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
2: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
0: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu, během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
3: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
4: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
5: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
6: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
7: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
5: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
6: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
5: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
8: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
5: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
7: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
4: O Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum.

0: Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
1: Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
2: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
1: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
2: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky, no a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
3: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
1: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
4: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
1: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den, dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3+ KK a vy máte teda 17+.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3+ KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano,
0: tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Schöningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let, od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ořezávat.
0: Takže no a my jste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice. Teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím teda poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas.
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival. Takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby. Takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedií s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky. Ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích. Protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park, no. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř tři čtvrtě zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuji za návštěvu, moc děkuji za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuji za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními od někud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé hřopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopíru na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších. Netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šibeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
9: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu Policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes již kultovního seriálu Modrava. Ale za Parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou Policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
10: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
11: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
12: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
13: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolem Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
11: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sízná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vichřice. Odtud se dá svět ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zříceny na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklov. Abych ovšem nemusel odtudy zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem. Já jsem za to rád. Myslím si, že si v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky. Máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu. To jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá. Je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. To. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Jo. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tým případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí. Jednoducho nie je to důstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čím jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košuce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivuji právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.
9: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
12: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
9: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
13: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
14: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
15: Já už jsem tady nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi baví někam vylezet. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
9: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
10: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
11: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
12: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
16: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
17: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
19: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
20: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
18: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
21: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
22: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
23: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali nádherný zlomený křídlo.
18: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
20: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainer z Plzně Líně, jsou tady letadla z Leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force pod Hořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
18: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do Hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomáhám třeba taťko, má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro

0: Lisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
1: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
0: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
2: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladat do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím gloubáním, že to jsem zdiznul ten negativ.
1: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
3: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
4: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
5: Takže můžeme.
6: Skrze Krista našeho Pána.
7: Teďka symbolicky si dovolím.
8: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, doulůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
9: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta, poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
10: Není přehnané říct, že pro Hamzovu léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
4: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
8: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
4: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než milion korun.
8: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora. Známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají, nejenže pro nás vybírají nějaké prostředky,

0: ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
1: Slaví 125 let Hamzovy léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
2: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
3: No, je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je, myslím, základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
4: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
5: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
6: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
7: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
5: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
6: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok by ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
5: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
8: No, určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No, je to určitě prospěšné hodně, no.
5: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
7: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
4: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
9: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
10: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence, a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
9: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
10: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky, no a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
11: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
9: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
12: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
9: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den, dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde chodí ty zámeční pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano,
0: tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas.
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival. Takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby. Takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedii s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v Zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na Zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky. Ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích. Protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit tím,

0: velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli. Mm-hmm.
1: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
0: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně, čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park, no. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
1: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
0: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
1: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka Strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve, výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šebeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
5: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu Policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes již kultovního seriálu Modrava. Ale za Prokem na náměstí vyfotíme se před služebnou Policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z Kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
9: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
10: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé Chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
11: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
12: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolem Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahoceně nastoupané metry.
10: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Lipřice. Odtud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes moravanské lůchy nad Koryčem na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklo. Abych ovšem nemusel odtudy zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat k hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem a já jsem za to rád. Myslím si, že si v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemohli jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemě, jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava. A potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo ta, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, bude celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak, aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košutce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
9: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že se to seniori opět užijí.
10: Dvakrát do roka tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi mámy někam vyleze. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích, jo, a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dělají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
12: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
13: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
11: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
14: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
15: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
16: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali nádherný zlomený křídlo.
11: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
13: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers z Plzně Líně, jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
11: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomám třeba taťko, já mám takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: V Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. Máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje 6 umělců. Je to Lenka Glisner,

0: Zároveň působí velmi současně.
1: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladak do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel tak jakoby tím globáním, že to jsem zjistil ten negativ.
2: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
3: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
4: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
5: Takže můžeme.
6: Skrze Krista našeho Pána.
7: Teďka symbolicky si dovolím.
8: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, jsou lůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
9: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
10: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
4: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
8: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
4: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
8: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel, je například celá Amfora. Známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají, nejenže pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
11: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
4: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých

0: herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí, vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
1: No, je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je, myslím, základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
2: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
3: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
4: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
5: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
3: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
4: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 m², takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok by ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuji odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
3: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
6: No, určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No, je to určitě prospěšné hodně, no.
3: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
5: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
2: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
7: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
8: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence, a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
7: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
8: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky, podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
9: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
7: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
10: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
7: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v roubě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Hmm. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když jsme zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3+ KK a vy máte teda 17+.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3+ KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám. Tak. Hmm.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil,
0: tam,
1: ano,
0: tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozína ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice. Teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival. Takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit.
0: Jasně.
1: My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedii s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, aby se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky. Ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park. No. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř tři čtvrtě zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuji za návštěvu, moc děkuji za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuji za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany země koule, my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na země kouli odehrálo, jaká zemětřesení kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takovéhoto malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý hrádek a přes hrad Kašperk.
2: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
2: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
7: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
2: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šibeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
5: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnesiž kultovního seriálu Modrava. Ale za Parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
2: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
8: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
9: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba na treku. Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
10: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
11: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka Kolomaznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahoceně nastoupané metry.
9: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čež se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sízná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Lichřice. Odtud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ve které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duchlov. Abych ovšem nemusel odpily zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buchlov, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky

prostředky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Štrausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbiroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kolové jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem a já jsem za to rád. Myslím si, že se v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tým případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí, jednoducho nie je to důstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, je komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí částí jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo ta, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košice a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že se to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi baví někam vylezet. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dělají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem 2. historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
12: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
13: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy 90. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
11: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
14: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
15: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
16: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný. Zlomený křídlo, pěkný.
11: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
13: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers Plzně Líně, jsou tady letadla z Leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
11: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomáhám třeba taťko, já mám takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: V Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje 6 umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskládat do toho hance, tak pak do toho ještě

0: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
1: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
2: Takže můžeme.
3: Skrze Krista našeho Pána.
4: Teďka symbolicky si dovolím.
5: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, jsou lůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
6: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Vojedník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
7: Není přehnané říct, že pro Hamzovu léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
1: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
5: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
1: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
5: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora, známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejen, že pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
8: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
1: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu, během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
9: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti

0: budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je, myslím, základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
1: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
2: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
3: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
4: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
2: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
3: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok by ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
2: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
5: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
2: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
4: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
1: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
6: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
7: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence, a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
6: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
7: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
8: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě pro to superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
6: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísňovou linku 112.
9: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
6: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den, dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: A těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Tak. Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano, jak dlouho? Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník a letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i

0: nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
1: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
0: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. Hmm. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
1: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
0: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit.
1: Jasně.
0: My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedií s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
1: Hmm. Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
0: Parku.
1: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
0: Já říkám, oblíkněte se tak, aby se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaké jídlo, pití a prostě pohoda.
1: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít
0: klobouky.
1: Ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
0: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích. Mm. Protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
1: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
0: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
1: Mm. Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
0: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
1: Mm-hmm. Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
0: Můžete se podívat na zamekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park, no. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 Světě zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
1: Moc děkuji za návštěvu, moc děkuji za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
0: Díky. Já děkuji za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
1: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními od někud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo hledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských Horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších. Netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šebeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských Horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
9: Je velký zájem o Kašperské Hory a o služebnu Policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes již kultovního seriálu Modrava. Ale za parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou Policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských Hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské Hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z Kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
10: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
11: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé Chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
12: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
13: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolem Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
11: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sízná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Lichřice. Odtud se dá svět ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože se mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duchlov. Abych ovšem nemusel odtudy zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buchlo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském Obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbirok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbiroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem. Já jsem za to rád. Myslím si, že se v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky. Máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu. To jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá. Je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. To. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Jo. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tým případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí. Jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čím jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 40, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košuce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivuji právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by jim mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už jsem tady nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi bámy někam vylezem. Jinak koukají na televizi, nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem 2. historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
12: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
13: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
11: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
14: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
15: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
16: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali nádherný zlomený křídlo.
11: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
13: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainer z Plzně Líně, jsou tady letadla z Leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
11: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrátky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu frézku a to mě asi nejvíc zaujala. Pomám třeba taťko, já má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrátky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje šest umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladak do toho Hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím globáním, že to jsem zdysnul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.

0: Pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
1: Takže budeme.
2: Skrze Krista našeho Pána.
3: Teďka symbolicky si dovolím.
4: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, doulůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
5: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta, poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
6: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
0: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
4: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
0: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
4: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora, známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejen, že pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
7: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
0: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
8: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
9: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
10: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500

0: nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
1: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
2: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
0: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
1: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok by ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
0: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
3: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
0: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
2: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
4: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
5: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
6: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence, a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
5: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
6: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
7: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě pro to superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
5: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
8: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
5: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když

0: se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
1: Nicméně po zámku chodíte jako v roubě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. chodí ty zámeční pánové, anebo v monterkách.
0: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
1: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
0: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
1: My, když jsme zase se... pro červené víno ideální teplota, že jo?
0: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
1: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
0: Kolik a těm lidem já závidím,
1: že jo?
0: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme na, jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám. Tak. Hmm.
1: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
0: Ano.
1: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
0: Vy jste se připravil, ano,
1: tam jak dlouho?
0: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let, od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
1: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
0: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu. Mm-hmm.
1: Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas.
0: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude a už třeba v listopadu kupujou dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase má

0: máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
1: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
0: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedii s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
1: Tři dny po sobě tedy v Zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
0: Parku.
1: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na Zámeckou zahradu?
0: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
1: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouk, ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
0: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
1: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
0: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
1: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
0: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
1: Mm-hmm. Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
0: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park. No. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
1: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
0: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
1: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na země kouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV. Samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemný.

0: Mě.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
2: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských Horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopíru na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
0: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za Výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šibeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských Horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
3: Je velký zájem o Kašperské Hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes kultovního seriálu Modrava. Ale za parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už na údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských Hor. Opravdu je co koukat.
0: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské Hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
4: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
5: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
6: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejít nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. Uboží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
7: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější. Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka Kolomaznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
6: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čež se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vítřice. Odsud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože se mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Simburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ve které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojím na červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Bytlov. Abych ovšem nemusel odtudy zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
4: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem a já jsem za to rád. Myslím si, že se v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky. Máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu. To jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá. Je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí. Jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, je komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a bude vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košuce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že se to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivuji právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi baví někam vylezet. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band, jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích, jo, a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu.

0: Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
1: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
0: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
2: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
0: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
3: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
0: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
4: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
0: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
6: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
7: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a odevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
5: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
8: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
9: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
10: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný, zlomený křídlo.
5: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
7: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainer z Plzně Líně, jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
5: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Britníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomám třeba taťko, má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje 6 umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladat do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím gloubáním, že to jsem zdysnul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
11: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
12: Takže můžeme.

0: metrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
1: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
2: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
3: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
0: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
3: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která ji od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
0: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora. Známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejenže pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
4: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
3: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
5: No je to skutečně krásný a myslím, že si to všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
6: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
7: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
8: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém tří

0: Vyvíjení zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
1: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
2: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
0: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
2: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
3: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
2: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
1: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
4: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
5: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
6: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
5: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
6: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
7: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě pro to superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
5: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísňovou linku 112.
8: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
5: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v roubě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Hmm. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když jsme zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3+ KK a vy máte teda 17+.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3+ KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám. Tak. Hmm.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil,
0: a
1: jak dlouho? Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozína ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice. Teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit.
0: Jasně.
1: My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedií s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, aby se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaké jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky, ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickými nůžkami?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park. No. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř tři čtvrtě zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuji za návštěvu, moc děkuji za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuji za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat a měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé hřobíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších. Netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šebeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
5: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu Policie České republiky, která je nedílnou součástí dnesiž kultovního seriálu Modrava, ale za parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou Policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
9: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
10: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejít nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba na treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
11: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
12: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka Kolomaznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahoceně nastoupané metry.
10: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vichřice. Odtud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zříceni na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklov. Abych ovšem nemusel odtud zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buchlov, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem a já jsem za to rád. Myslím si, že se v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemě, jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará, a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košutce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivuju právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat, a my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký a je to pro radost, že mi bámy někam vylezem. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band, jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dělají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
12: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
13: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedných oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
11: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
14: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
15: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
16: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný. Zlomený křídlo, pěkný.
11: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
13: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers Plzně Líně, jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
11: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Britníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrátky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomáhám třeba taťko, já má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrátky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: V Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje 6 umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladat do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím gloubáním, že to jsem zdiznul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro Televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
11: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
12: Takže můžeme, děkujeme.
13: Skrze Krista našeho Pána.
14: Teďka symbolicky si dovolím.
15: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, doulůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný

0: působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
1: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
2: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
3: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
2: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
3: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá amfora. Známá amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají, nejenže pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
4: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
2: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
5: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
6: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
7: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
8: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
9: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
7: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
8: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o

0: ploše 1000 m², takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
1: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
2: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
1: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
3: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
4: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
5: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
6: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
5: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
6: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
7: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
5: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
8: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
5: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když jsme zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám. Tak.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste připravil, ano, přesně. Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá. A my jsme tam teď 5 let, od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali. A od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto, a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice. Teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude a už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit.
0: Jasně.
1: My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedií s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít
1: klobouky,
0: ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma lůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Mm-hmm. Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zamekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park. No. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř tři čtvrtě zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany země koule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na země kouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat a měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šebeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
5: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes kultovního seriálu Modrava, ale za Parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to různá údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
9: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
10: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejít nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
11: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
12: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka Kolomaznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
10: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vichřice. Odsud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojím na červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duchlov. Abych ovšem nemusel odtudy zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřipského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklov, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem. Já jsem za to rád. Myslím si, že si v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky. Máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu. To jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá. Je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. To. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Jo. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci, to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí. Jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čím jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košutce a zúčastní se ho více než 400 hráček

0: ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
1: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
2: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že se to seniori opět užijí.
3: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.
1: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
4: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na trojku.
1: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
5: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
6: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
7: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi mámy někam neleze. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
1: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: 8 medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
2: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
0: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
3: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
0: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
4: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom to samou chválu, je to skvělé.
0: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
8: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTR s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
0: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
9: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
0: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
10: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
11: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
12: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a odevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
10: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
13: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
14: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
15: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný, zlomený křídlo.
10: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
12: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers z Plzně Líně, jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
10: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomám třeba taťko, má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco

0: z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
1: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
0: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
2: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
3: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
4: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
3: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
5: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
3: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
5: která sdružuje 6 umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
3: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
5: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
6: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladat do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím dloubáním, že to jsem zdysnul ten negativ.
3: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
7: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
8: Skrze Krista našeho Pána.
9: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, toulůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
10: tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí

0: a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
1: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
2: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
1: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
2: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora. Známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejen, že pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
3: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
1: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
4: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
5: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
6: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
7: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
8: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
6: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
7: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 m2, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuji odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
6: Díky novým

0: Kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
1: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
0: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
2: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
3: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
4: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
5: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
4: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
5: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
6: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
4: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
7: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
4: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když zase jsme se... pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní EZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano,
0: jste tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Schirningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let, od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas.
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival. Takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby. Takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedii s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouk, ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma lůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně, čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park. No. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkať úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat a měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV. Samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé hřopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopíru na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších. Netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak vidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrchu

0: vrcholu Šibeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
1: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes kultovního seriálu Modrava, ale za parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to různá údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
0: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
2: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
3: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
4: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejít nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
5: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
6: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka Kolomaznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
4: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čež se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Lištice. Odtud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože se mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Simburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ve které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojím na červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklov. Abych ovšem nemusel odpily zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany Chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která Chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklov, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
2: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem a já jsem za to rád. Myslím si, že se tomu povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemohli jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí, jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava. A potom vzadu je střelnice, čím jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo ta, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, bude celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak, aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košice a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že se to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladými atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.
9: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
12: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na trojku.
9: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
13: Líbí se mi, jsou to hezký písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
14: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
15: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi mámy někam vyleze. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
9: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
10: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
16: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
12: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
17: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
18: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
19: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
20: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
21: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a odevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
19: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
22: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
23: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
24: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný, zlomený křídlo.
19: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
21: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainer z Plzně Líně, jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
19: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrátky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu frézku a to mě asi nejvíc zaujala. Pomám třeba taťko, já má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrátky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: V Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje šest umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladak do toho Hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím globáním, že to jsem zdysnul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
11: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
12: Takže můžeme, děkujeme.
13: Skrze Krista našeho Pána.
3: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, jsou lůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
14: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Vojedník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
15: Není přehnané říct, že pro Hamzovu léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
11: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505

0: Sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
1: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora, známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají, nejenže pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
2: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
0: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
3: No je to skutečně krásný a myslím, že si to všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
4: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
5: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
6: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
7: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
5: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
6: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 m², takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
5: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
8: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
5: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
7: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.

0: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
1: Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
2: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
1: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
2: Mezi ty hlavní uživatelé, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
3: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
1: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
4: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
1: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den, dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v roubě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3+ KK a vy máte teda 17+.
1: A těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3+ KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní EZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano,
0: tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozína ze Schöningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let, od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice. Teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím teda jako poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas.
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude a už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedií s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Hmm. Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaké jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky. Ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Mm-hmm. Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď nám vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park. No. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuji za návštěvu, moc děkuji za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuji za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat a měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka Strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
2: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
2: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
7: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
2: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šibeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
5: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu Policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes kultovního seriálu Modrava. Ale za Parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou Policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
2: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
8: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
9: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejít nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
10: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
11: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolem Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
9: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, načež se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vichřice. Odtud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zříceni na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklo. Abych ovšem nemusel odtud zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem. Já jsem za to rád. Myslím si, že se v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci, to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tým případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí. Jednoducho nie je to důstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, je komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, bude celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košuce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat a my jsme právě před

Hodinama měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by jim mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní tanční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi baví někam vylezet. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
1: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
8: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
9: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem 2. historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
10: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
11: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován pěti členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
12: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a odevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
10: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
13: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
14: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
15: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný, zlomený křídlo.
10: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
12: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers Plzně Líně, jsou tady letadla z Leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
10: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrátky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme vyzkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu frézku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomáhám třeba taťko, já má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrátky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje šest umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladat do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím gloubáním, že to jsem zdýznul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
11: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
12: Takže můžeme, děkujeme.
13: Skrze Krista našeho Pána.
14: Teďka symbolicky si dovolím.
15: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, to lůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
16: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
17: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
11: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
15: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
11: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a

0: že naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel, je například celá Amfora, známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají, nejenže pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
1: Slaví 125 let Hamzovy léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
2: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
3: No, je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je, myslím, základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
4: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
5: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
6: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
7: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
5: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
6: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok by ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
5: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
8: No, určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No, je to určitě prospěšné hodně, no.
5: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
7: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
4: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
9: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
10: Každá ta AI Factory

0: sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
1: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
0: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky, no a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
2: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
1: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
3: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
1: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když jsme zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám. Tak.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste připravil, ano,
0: tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Schirningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude a už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit.
0: Jasně.
1: My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedií s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít
1: klobouky,
0: ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma lůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Mm-hmm. Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park, no. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř tři čtvrtě zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními od někud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na země kouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve druhém století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve, výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šebeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
5: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu Policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes kultovního seriálu Modrava. Ale za Parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou Policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z Kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
9: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
10: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé Chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
11: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
12: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka Kolomaznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahoceně nastoupané metry.
10: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vítřice. Odtud se dá svět ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duchlov. Abych ovšem nemusel odtudy zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem. Já jsem za to rád. Myslím si, že si to povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tým případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí, jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava. A potom vzadu je střelnice, čím jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, bude celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak, aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košutce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že se to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi baví někam vylezet. Jinak koukají na televizi, nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTR s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem 2. historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
12: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
13: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
11: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
14: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
15: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
16: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný, zlomený křídlo.
11: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
13: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers z Plzně Líně, jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
11: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Britníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrátky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu frézku a to mě asi nejvíc zaujala. Pomám třeba taťko, já mám takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrátky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: V Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje šest umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Když si představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladat do toho Hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím gloubáním, že to jsem zdysnul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro Televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
11: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
12: Takže můžeme, děkujeme.
13: Skrze Krista našeho Pána.
3: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, doulůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
14: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
15: Není přehnané říct, že pro Hamzovu léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
11: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
3: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
11: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
3: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora, známá Amfora, kterou

0: ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
1: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
2: No je to skutečně krásný a myslím, že si to všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
3: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
4: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
5: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
6: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
4: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
5: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
4: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
7: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Protože když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
4: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
6: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
3: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
8: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
9: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
8: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
9: Mezi ty hlavní uživatelé, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky, no a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
10: Nesmírně rádi, že

0: náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
1: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
2: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
1: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v roubě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel taky nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní EZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano,
0: přesně.
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozína ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ořezávat.
0: Takže no a my jste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice. Teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím jako poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude a už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedií s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Hmm. Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, aby se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaké jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky, ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli
1: pravdu. Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Mm-hmm. Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď nám vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park, no. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuji za návštěvu, moc děkuji za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuji za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat a měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, ne dostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka Strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
2: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
2: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
7: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských Horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve, výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
2: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šibeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských Horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
5: Je velký zájem o Kašperské Hory a o služebnu Policie České republiky, která je nedílnou součástí dnesiž kultovního seriálu Modrava. Ale za Prokem na náměstí vyfotíme se před služebnou Policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských Hor. Opravdu je co koukat.
2: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské Hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z Kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
8: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
9: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
10: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
11: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolo Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
9: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Lichtice. Odtud se dá svět ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ve které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklo. Abych ovšem nemusel odpily zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem a já jsem za to rád. Myslím si, že se v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky. Máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu. To jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá. Je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí, jednoducho nie je to důstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, je komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí částí jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo ta, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičilice, protože holčičilice ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak, aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košuce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by jim mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní tradiční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi baví někam vylezet. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band, jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
1: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dělají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
8: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
9: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
10: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
11: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
12: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
10: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
13: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
14: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
15: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný, zlomený křídlo.
10: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
12: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers Plzně Líně, jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
10: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomám třeba taťko, já má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: V Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje 6 umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenové kusy, takhle naskladat do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím dloubáním, že to jsem zdysnul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro Televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
11: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
12: Skrze Krista našeho Pána.
3: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, doulůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
13: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta, poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Vojedník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
14: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
11: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
3: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
11: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
3: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel, je například celá Amfora. Známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají, nejenže pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
15: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí,

0: Již popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
1: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
2: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
3: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
4: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
5: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
3: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
4: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
3: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
6: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
3: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
5: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
2: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
7: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
8: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence, a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
7: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
8: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky, no a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
9: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
7: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
10: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
7: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize.

Olár Ostrava. Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den, dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok, protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: Zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Tak. Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní EZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano,
0: tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let, od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice. Teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas.
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude a už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedii s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil,
1: parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si daj nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky, ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park, no. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními od někud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na země kouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve druhém století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, ne dostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších, v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašper.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopíru na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šibeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
5: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes již kultovního seriálu Modrava. Ale za parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
9: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
10: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
11: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
12: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka Kolomaznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
10: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vítřice. Odsud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojím na červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklov. Abych ovšem nemusel odtudy zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyšprabat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském Obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součástí služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem. Já jsem za to rád. Myslím si, že se v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o vezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci, to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemě, jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košutce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá a myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivuju právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už jsem tanec nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi bámy někam vylezem. Jinak koukají na televizi, nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
12: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován pěti členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
13: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a odevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
11: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
14: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
15: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
16: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali nádherný zlomený křídlo.
11: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
13: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers Plzně Líně, jsou tady letadla z Leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
11: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Britníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu frézku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomám třeba taťko, já má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: V Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěná. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje šest umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladat do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím globáním, že to jsem zdysnul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro Televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
11: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
12: Takže můžeme.
13: Skrze Krista našeho Pána.
3: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, doulůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
14: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
15: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
11: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
3: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
11: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
3: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora, známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejen, že pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
16: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
11: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu, během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.

0: Jejich domů změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
1: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
2: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
3: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
1: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
2: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok by ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
1: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
4: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
1: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
3: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
0: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
5: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
6: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence, a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
5: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
6: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
7: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
5: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
8: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
5: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý.

0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
0: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
1: Nicméně po zámku chodíte jako v roubě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámeční pánové, anebo v monterkách?
0: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
1: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
0: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
1: My, když jsme zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
0: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
1: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
0: Kolik a těm lidem já závidím,
1: že jo?
0: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám. Tak.
1: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
0: Ano.
1: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
0: Vy jste připravil, ano,
1: tam jak dlouho?
0: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Schirningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
1: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
0: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
1: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
0: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. Hmm. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
1: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
0: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit.
1: Jasně.
0: My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedii s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
1: Hmm. Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
0: Parku.
1: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
0: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
1: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít
0: klobouky,
1: ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
0: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
1: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
0: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
1: Mm. Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
0: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
1: Mm-hmm. Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
0: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park. No. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř tři čtvrtě zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
1: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
0: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
1: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany země koule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na země kouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat a měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopíru na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šebeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
5: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnesiž kultovního seriálu Modrava, ale za parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to různá údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
9: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
10: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejít nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
11: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
12: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolem Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
10: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čež se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Lichřice. Odtud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčem na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojím na červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklov. Abych ovšem nemusel odpily zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřipského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklov, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem. Já jsem za to rád. Myslím si, že si v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky. Máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu. To jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá. Je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. To. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Jo. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí. Jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čím jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 40, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košuce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivuji právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by jim mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už jsem tady nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi baví někam vylezet. Jinak koukají na televizi, nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem 2. historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
12: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
13: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
11: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
14: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
15: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
16: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali nádherný zlomený křídlo.
11: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
13: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainer z Plzně Líně, jsou tady letadla z Leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
11: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu frézku a to mě asi nejvíc zaujala. Pomám třeba taťko, já má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje šest umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladak do toho Hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím gloubáním, že to jsem zdýznul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
11: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
12: Takže můžeme, děkujeme.
13: Skrze Krista našeho Pána.
12: Teďka symbolicky si dovolím.
14: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, to lůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
15: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
16: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
11: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
14: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
11: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
14: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora. Známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejen, že pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
17: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
11: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu, během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
18: No je to skutečně krásný a to všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je, myslím, základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
0: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných

0: To není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
1: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
2: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
0: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 m2, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok by ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
2: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
3: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
2: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
1: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
4: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
5: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
6: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
5: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
6: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
7: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
5: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
8: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
5: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den, dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok.
0: Nicméně po zámku chodíte jako

0: v robě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, asi ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3+KK a vy máte teda 17+.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3+KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše je vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám. Tak.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano,
0: tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozína ze Schöningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ořezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice. Teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím teda poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude a už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedií s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Hmm. 3 dny po sobě tedy v Zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na Zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaké jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky. Ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch 3 představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Mm-hmm. Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky i s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď nám vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park. No. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 tě zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV. Samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských Horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šibeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských Horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
9: Je velký zájem o Kašperské Hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes kultovního seriálu Modrava. Ale za parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si nazad na baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už na údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských Hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské Hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z Kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
10: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
11: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
12: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
13: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolem Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
11: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sízná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Lichtice. Odtud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Simburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ve které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Bychlov. Abych ovšem nemusel odpily zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřipského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem a já jsem za to rád. Myslím si, že se k tomu povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemohli jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí, jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava. A potom vzadu je střelnice, čím jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, bude celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak, aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košice a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že se to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi mámy někam neleze. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dělají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem 2. historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
12: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován pěti členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
13: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
11: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
14: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
15: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
16: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný. Zlomený křídlo, pěkný.
11: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
13: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers z Plzně Líně, jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
11: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat

0: A hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
1: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
2: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
3: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu frézku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomám třeba taťko, já má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
4: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
5: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
4: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
6: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje šest umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladat do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím globáním, že to jsem zdysnul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro Televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
6: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
11: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
12: Takže můžeme, děkujeme.
13: Skrze Krista našeho Pána.
14: Teďka symbolicky si dovolím.
15: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl

0: Evropské parametry pro lůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
1: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Vojedník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
2: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
3: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
0: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
3: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
0: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora, známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejen, že pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
4: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
3: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
5: No je to skutečně krásný a myslím, že si to všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
6: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
7: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
8: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně

0: u toho původce tak je ideální.
1: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
2: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuji odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
1: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
3: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
1: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
0: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
4: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
5: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
6: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
5: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
6: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
7: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
5: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
8: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
5: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu...

0: jako luxus.
1: My, když zase jsme se... pro červené víno ideální teplota, že jo?
0: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
1: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
0: Kolik a těm lidem já závidím,
1: že jo?
0: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám. Tak.
1: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
0: Ano.
1: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
0: Vy jste se připravil, ano,
1: vy jste tam jak dlouho?
0: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozína ze Schöningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let, od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
1: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
0: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice. Teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
1: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas.
0: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude a už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
1: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
0: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit.
1: Jasně.
0: My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedií s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
1: Hmm. Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
0: Parku.
1: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
0: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaké jídlo, pití a prostě pohoda.
1: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky. Ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
0: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích. Mm. Protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
1: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
0: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
1: Mm-hmm. Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
0: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
1: Mm-hmm. Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
0: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď nám vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park, no. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
1: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
0: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
1: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takovéhoto malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme.

0: vidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
0: Jsou tam vidět křemenné žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
2: Využívá, myslím, ne dostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
2: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
3: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
4: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
5: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé hřopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
5: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
6: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor.

0: díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších. Netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
1: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šibeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
2: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnesiž kultovního seriálu Modrava. Ale za Parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
1: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
3: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
4: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
5: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejít nějakou celoodpruženou krosku, ale celé Chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba na treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
6: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
7: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolo Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
5: Celé Chřiby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou

0: litrů do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, načež se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sízná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Lichtice. Odtud se dá svět ke Studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zříceni na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další Studánka u Mísy, ve které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklo. Abych ovšem nemusel odpily zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany Chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
1: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku.

0: podniku, sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili zadat externě, neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem a já jsem za to rád. Myslím si, že si v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, který dopravní podnik zajišťuje.
1: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
0: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
1: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
1: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tým případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí. Jednoducho nie je to důstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí částí jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, bude celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
9: Prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu. A já jsem z toho byla úplně nadšená, jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará, a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košuce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivuji právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by jim mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se taním nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi baví někam vylezet. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band, jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
1: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dělají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
8: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
9: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
10: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
11: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován pěti členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
12: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a odevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
10: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
13: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
14: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
15: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný, zlomený křídlo.
10: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
12: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers Plzně Líně, jsou tady letadla z Leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
10: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomám třeba taťko, má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje 6 umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladat do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím globáním, že to jsem zdysnul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
11: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
12: Skrze Krista našeho Pána.
3: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, toulůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
13: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
14: Není přehnané říct, že pro Hamzovu léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
11: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
3: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
11: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
3: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora. Známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají, nejenže pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
15: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
11: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
16: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit. protože vytvořit prostředí, to je, myslím, základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
0: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
17: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
18: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
19: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
17: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný

0: nikam nedávám, já ho nepotřebuji odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
1: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
2: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
1: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
3: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
4: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
5: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
6: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
5: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
6: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
7: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
5: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
8: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
5: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v roubě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámeční pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když jsme zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplo.

0: teplota, a to je i v létě, i v zimě.
1: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK, a vy máte teda 17 plus?
0: Kolik a těm lidem já závidím,
1: že jo?
0: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer, a my to máme na, jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme, a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty, a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
1: Tak. Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
0: Ano.
1: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
0: Vy jste se připravil,
1: a vy jste tam,
0: ano,
1: jak dlouho?
0: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozína ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá, a my jsme tam teď 5 let, od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali, a od té doby prostě makáme, a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat. Takže
1: no a my jste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
0: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto, a to bylo v roce 23, a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to, prostě ten park, a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto, a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice. Teď už děláme 4. ročník letos, a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
1: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
0: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
1: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
0: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit.
1: Jasně.
0: My se rádi smějeme, rádi se bavíme, a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedií s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký, a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení, je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
1: 3 dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
0: Parku.
1: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
0: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
1: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky, ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
0: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
1: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
0: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný, sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
1: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickými nůžkami?
0: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli. Mm-hmm.
1: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
0: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park. No. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř tři čtvrtě zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
1: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
0: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
1: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve druhém století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Prochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960. Takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemenné žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z

0: nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
2: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
2: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo hledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
3: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
4: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
5: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé hřopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
5: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
6: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších. Netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
5: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šebeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
3: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes již kultovního seriálu Modrava. Ale za Parkem náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
5: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
7: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
8: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
9: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. Uboží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
10: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
11: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolem Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
9: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sízná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vichřice. Odtud se dá svět ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské Lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zříceny na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklov. Abych ovšem nemusel odtudy zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany Chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyšprábat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
7: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem. Já jsem za to rád. Myslím si, že si v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci, to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí. Jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a bude celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará, a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košuce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivuju právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat, a my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi baví někam vylezet. Jinak koukají na televizi, nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem 2. historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
12: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
13: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedných oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
11: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
14: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
15: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
16: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali nádherný zlomený křídlo.
11: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
13: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers Plzně Líně, jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
11: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Britníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrátky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu frézku a to mě asi nejvíc zaujala. Pomám třeba taťko, já má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrátky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: V Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěná. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje 6 umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladak do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím gloubáním, že to jsem zdísnul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro Televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
11: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
12: Takže můžeme, děkujeme.
13: Skrze Krista našeho Pána.
14: Teďka symbolicky si dovolím.
15: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, jsou lůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
16: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Vojedník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
17: Není přehnané říct, že pro Hamzovu léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
11: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
15: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
11: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
15: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora, známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejen, že pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
18: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
11: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu, během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
19: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit. protože vytvořit prostředí, to je, myslím, základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
0: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
20: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
21: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
22: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
20: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
21: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já

0: bez té dotace, samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
1: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
2: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
3: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
2: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
3: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
4: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
2: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísňovou linku 112.
5: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
2: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v roubě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámeční pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Hmm. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když zase jsme se... pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě. Hmm.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3+ KK a vy máte teda 17+.
1: A těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3+ KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře,

0: Kašpera prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany země koule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na země kouli odehrálo, jaká zemětřesení kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Prochovali se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, rozdíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské

0: krásné výhledy na obě strany Chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která Chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyšprábat ke hradu Buchlov, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
1: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem a já jsem za to rád. Myslím si, že se v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle